0: A na té lůce?
1: Zhoří ti srdce.
0: Zhoří ti srdce? Zbyde jen hrst popela, pohozená v řece.

0: na vrch Lopeníka klášter stavjaju. Na vrch Lopeníka klášter stavjaju. Klášter stavjaju, klášter stavjaju. Mramorové okna doň ho dávajú, doň ho, doň ho, once more, doň ho dávajú.
1: A ešte jednou.